Brussels na fuil an éanach mai Brussels na mangach I dúil a cíní bag an na mara Chlacach si tamal Tarings Ca gynioch